se na mě tak, jak hajzel Roba na tisícovku a pravila, ať nejsem sprostý, bo zavola ochranku. Tu jsem radši zavřel pysk a šel. Potom Rambo v rohu už větřil a vypadal, že se nemůže dočkat, až zkusí teoriu zposilování v praxi. V úterý jsem si postěžoval partii v robotě, co je to za burdel. Jak to slyšela Karla, co sedí vedle z Jarunu, přiletěla s očami rozzařenými jak temelinské kobzole, v ruce haldu letačku ze všech obchodů, co v Ostravě existují, a začala v nich přede mnou listovat. Za chvíli mi ukazovala jakési kolobuty za 400. Tuž to je ono. Čumili, co se tam obzajtovali okolo, hned začali pomluvat, že za tu cenu to budu enem buty. Pravil jsem jim, ať buď poradě, nebo ať jdu do řiti. Zůstal enem Kamil a začal mě školit. On je taky sportovec teoretik. Vysvětloval mi rozdíl mezi silikonovými a umělohmotnými kolcami a mezi vazacími a přeskovými butami. No mlel pantem jak stará Blažková, až mi šlapala kolem. Tak mě doblbnul, že jsem nakonec zapomněl, v kterým tým kramě měli ty nejlevnější. Ráno se musím Karli zoptat ještě raz. Tuž doufám, že mě nepošle do dupy.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 8. z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak Ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Člověk rád propadá bludům. Jeden všeobecně zakořeněný blud je tvrzení nebo víra nebo přesvědčení, že soucno se skládá ze dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně je příroda s velkým P a na druhé straně člověk s velkým Č. Tedy tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval, ba dokonce, aby byl přesvědčen, že on, člověk, obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může stát i pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude ho poslouchat. Poručíme větru a no a tak dále a tak dále. Skutečnost jest jiná. Soucno je jedno a to je příroda. A člověk do té přírody patří jako švestka, jako hrom, jako ječné zrno, jako mravkolev, rtuť, smrk, had, hřib, blout i hrb. Jako já, jako vy, jako všecko. A proto se musí s přírodou pěkně uctivě. Nesmíme se dát poplet s tím, že česky je příroda ženského rodu. Povahou je přece vysloveně rodu středního neboli neutrum. Nemá v sobě ani zlobu, ani dobro. Nemá v sobě zbla zloby, ale také ani zbla dobra. A nemá také ohledy, nezná protekci, nelituje vás, ale taky se s váma neraduje. Jdete si po Mexiku, koukáte tamhle na poli, se dělá něco jako krtina. Za hodinu se vracíte, krtina je kopeček a něco se pod ním mele. Večer je kolem plno lidí, policie dělá pořádek i v Mexiku, krtina je přes celé pole, v půlnoci vás probudí hasič, pakovat a evakuovat, krtina je 200 metrů vysoká, roste, sem tam z ní šlehne plamen, kouří se z ní a roste dál, smrdí, zemětřeseníčko, zemětřesení, puká zem, váš domek mizí v puklině, voláte matko, matko, ale marně, matka je v biografu, a ten se taky propad. Vy jste nešťastný, nemáte zahrádku, nemáte matku, ale to všecko je přírodě jedno. Ta už zatím někde na druhém konci světa se dala do deště a nepřestala, dokud neprotrhla hráze a nezaplavila nížinu, nestrhala mosty, nezahnala celé rodiny na střechy zatopených domů, sedíte na střeše a

0: Díváte se, jak vám z helikoptery vyhazují balíky s kaloriemi, jak se do vás netrefí, jak kalorie padají do proudu a mizí v dálce, střecha se s váma utrhne, chvíli ještě plavete s proudem, pak střecha narazí na topol pod vodou a převrátí se a celá vaše rodina i se psem Rekem mizí v místech, kde stávala kavárna, která patřívala vašemu dědečkovi. Já bych mohl ještě pokračovat, jak váš syn letec, jak to pozoruje z letadla a krouží a krouží. Ale v přírodě je všecko jedno. V přírodě je to fuk, se obávám. Buďme tudíž i my jako příroda. Nemusíme se moc nutit. Jistě jste si už všimli, že jsme se od přírody naučili neohlížet se na nikoho a dělat si, co považujeme pro sebe za užitečné a účelné. Eventuální oběti našeho počínání počítáme bez dojetí a bez studu. Vzniká způsob myšlení, který nezná slitování. Láska se nevyplácí, to vám vypočítá kyberneťák. Mít rád jest ztrátové. Není tudíž třeba respektovat a milovat druhého člověka. Škrtáme slovo bližní a nahrazujeme čímkoliv, třeba slovem, třeba kádr. Není-li třeba respektovat nějakého bližšího kádra jednotlivě, tak není také nutné respektovat nějakého vzdálenějšího kádra, respektive dva nebo tři, anebo nějaké druhé národy, anebo státy. A tím pádem ovšem není už třeba respektovat sama sebe. Odpadá jakýkoliv stud a možno lhát celá oficiálně. A zatímco se toto děje, množíme se. Množíme se moc a je nás víc než moc. Když já jsem byl ještě nemluvně, to je tak asi před plus minus 60 lety, obyvatelstvo této planety mě vzalo mezi sebe. Bylo nás tenkrát všech dohromady se mnou 2 miliardy. A kdo ví, jestli celé 2. Dneska, po 60 letech, je nás všech dohromady 3 miliardy. Kdo ví, jestli ne víc. Na první pohled to není nic alarmujícího, ale uvážíme-li, že prvním 2 miliardám to trvalo, bratru počítáno, 10 milionů let, kdežto té 3. miliardě to netrvalo žádných 5 milionů, ani 2 miliony let, nýbrž zatracených 60 let, které ke všemu ještě utekly jako voda, tak prosím, to je o infarkt. Je tohle exploze? Ano, to je exploze. Dá se zastavit? Ano, dá se zastavit. Ale otázka je jak. Jelikož osud nedovolil, abych složil zkoušky a pak doktoráty z předmětů, které jsem měl ve svém univerzitním indexu zapsány, dohání se vzdělání dokonce i předháním je tím, že jsem si předplatil časopis Vesmír, ve kterém čtu všechno, i když lecčemu vůbec nerozumím. Není tomu dlouho, co mé oko spočinulo ve vesmíru právě na řádcích, které mluvili o explozi populace. Četl jsem, že, cituji teďka, C.R. Aus ve svých nesčetných publikacích s obvyklou přesvědčivostí dokázal, že jednoduchá aromatická sloučenina obsažená v pestících tropické pampelišky dráždí sliznici nosní jen v určitých takzvaných kritických údobích. V těchto naprosto přesně definovaných podmínkách pak dojde ke stimulaci olfaktorického bulbu, jež cestou traktu olfaktopineálního aktivuje šišinku, kde dojde k nadprodukci melatoserotoninhydridu, tlumivé to látky ve vztahu k přednímu laloku hypofýzy. A tak tímto, jak vidno, zcela jednoduchým mechanismem pak dojde k útlumu zrání, a vypuzování vajíček z ovárií, jež je konec konců odpovědno za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů, vyplývajících z hrozby populačních explozí, a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku, co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že sklouzne, nebo případně, že otěhotní v nevčas, a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet v názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí degenerace. A raci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh, a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem řídek výmrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. V řídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce v řídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojí a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotín. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlašují všesvětové oslavy. Útchant slavnostně zašlápne bajgla, Od poslední cigarety avšak k tomu ke všemu nedochází, jelikož řídek se objevuje náhle na hyždích kuřáků i nekuřáků. Spojení badatelé celého světa prohlašují závazně, že vřídek nemá s nikotínem co dělat. Celý svět začne šlukovat cigára, viržinka, fajfku, cokoliv, ale ve stoje a nemožno na vřídku se děti. Abych vás nezdržoval, vřídku začne přibývat, a to tak, že se řadí. Jednodenně objevuje se vedle vřídku včerejšího nový vřídek dnešní. Zítra k němu přijde zase vřídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří vřídkovou čáru. Jak proč víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato vřídková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krk, upadne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemi. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoli vřídky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím, a nikoli v to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Odebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním vrazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká. Vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by si byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Lidsky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestranná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jí musí obdivovat. Já nemohu, než se jí obdivovat. Od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
1: Dovolíte, velice, abych vám přednesl jednu velmi smutnou píseň o manickém korytě, kterou jsem si napsal ku poctě vody, která teče v Prahu od Vyšehradu až do Vždy. Velice nedám, já velice, pánové, je to píseň velmi smutná, já bych prosil, abyste povstáním před troubou. Nesmějte se, to smutně. Oznamuji početí. Doprovázíte.
2: Poslyšte tu mou písničku o tom novým korytě, o ty slavný události nejnovější raritě. Polovicu světa ví, jaký obraz poutavý, bylo tohle přelejvání stříbro pěný vltavý. Fix, teď je to pěkný. Slavnostnímu aktu to

0: že se sejdej z hodnostáři, jen tam, kde je korito. Cinklom, pring, pring, teď to hezky, to jedajte pěkně. A řečnil ten a řečnil onen, národ svorně nalejvaj, oni jsou to jenom oni, co Vltavu přelejvaj. Vltava však tralala. Zase tady se řeči nedbal, pojďte tu komuli zbrnu, jen tak do těch velkých pánů se tam nalejt nedala. Tento komuli pěkně, ale zbrnu. A tak u očekávání hromovýho výbuchu drželi se všichni páni ruce svorně na uchu. Tom bez velkých nadsázek, nádhernej zvíš obrázek, prsklo to tak jak rachejtle a vylít mám lidi pouze jeden oblázek. Inu, kdo prej za to může, že prý si to nedá vzít, povídal pan ohně svůjce, tím je vinen ekrazit. Spletli jsme se velice, jsem patřila munice, co nám loni rozházela půl truhlářský ulice. Dejte to smutný, poslouchej, to je moc smutná. A tak teče Vltavěnka starou cestou klidně dál, ten, kdo ji chtěl přelejvat, Ježiši, ten se blamoval. Přelejou ji v závěrek, až některej outerek, zatím ten dek nateklo jen inženýrům do perek.
1: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
2: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství, i nedaleké Brno, kde studoval, to jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
3: Tohle je, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
4: Tady je chat možný, tady je chat.
3: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
5: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, ne?
3: Ale ano.
6: No,
5: jak jsem vás vždycky pohlavčil na Sokolovně, to už se zapomněl, že?
3: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
5: Dobrý, vždycky. To je jak se říká, ne?
3: Škoda rány, která padne vedle, no.
5: Já jsem si netroufal, říkám, že oni dáme něco natáčího, tak jeho nebudu rušit.
3: Nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb, že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parní, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
5: Ano.
3: Že to bylo?
5: Jo.
3: Musí Jedličkovic, on je taky u divadla Jedlička. Ty měli na jedné straně, no Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
6: Pořád.
3: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě, protože ta oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok, ale tady jsme plavávali taky.
7: To je ten menší kup La Manche.
3: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo, to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já
6: už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče, ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No... Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pá, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání. On pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pá, ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, až jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak stěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina. Tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některý sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. Byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufň a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď se v tí maminky koukali a ona: jak to není moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různé a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
4: prosím.
8: Na zdraví, já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od medeře, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček. A my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nad horku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem mohl, aby jsme věřili na Ježíška. Tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale znamená vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám takovou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mi lešelo být ty skleničky, to já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí vzděl, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. A to byl stojný volej. To bylo něco na tak hrozilo. A já myslím, že to je ale víno, že je takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svítlo. Pak to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svítlo vůli, že ten fuj tady dotyhl v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. A Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalý z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže zmiňovat. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka. On povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jedno dne sice žít kapesník, to ti brání do kapří nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kila navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pá, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nečníte polívku, já než vás vždycky obsouží, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alexi čet novina o tom ani a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krdy, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačne do novín, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak
6: On šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
8: Po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, jo, tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, jak jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopět. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, prosím, se vám dovolí, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to mi všichni s tím to beru, ale tam... Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Pak to byla strašná bolest. A měl by tam zemění, no. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje i velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou tou teorií, že bývalý alkoholí už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěj mě sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte a pán, pili jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si mohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost, takzvanou vážnou, opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dají mu polívku a on řekne, já si tě vezmu. Stačí ho, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Protože já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojíčeně v situaci, že mě opouštěli, to je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách a měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktoval dopis ty dívce, že se musí učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci. U doktora, ona pá. Pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky za sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řícmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí. Ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to vít, abychom se rozmnožovali. Abychom se rozklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala stejný Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam docela Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všechno. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc a Ivan, že se neměl svý černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit, no. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda a tam zase jsme měli hezký Vánoce, až nás bylo hodně. A já myslím, že u těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárku a víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadří. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu nějak škrtat, že jo, tak zase do toho je ten chvíc. No a tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali na ty, kteří už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková: já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněla jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun. A ta povídá paní Nováková: no třeba 200 korun. Ne, to mě stačí, paž já už všecko mám. mám. Hned vám to dám po Vánoci, vezme tu stovku, jde za tatínkem, po tatínku a už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví, pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. Pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu stovku, jde za dcerou a páceru školu. Už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pak, to je dobrý nápad, tak zrubu, vezme tu stovku, jde za bráchou, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těho děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, mám, pa, to je bezvadný nápad, sestříčko, vezme stovku, jde za maminko a pa, maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pa, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic, to taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všude zpíváme, proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy. Protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičský zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlima, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti, jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demičonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali a měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje v, právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousíska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídá, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, a donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnulo, tam žrál, dala tu polívku a protože měl ty fousíska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček, on věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a ta, jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky a kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje, to nikdo ani neposlouchal, byl to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý a on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko, takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát tač nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama, jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Ta Gazdina Roba jim nic neřekla, to si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová zeměkoule a my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty.

prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studiu Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Vy nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Faníška Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle.

všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepořadili. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, který skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozvídající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, a vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková, uvolněte pažně, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskavá a pustí ho, potom já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhleté hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk než žraloka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotnici, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený myšmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Gréfová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, a páma napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. A
pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se tím jsem nemusel držet. Trenérky mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už bude zároveň konec, tak ví, prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce ty hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už narozdíl... já jsem už narozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej, steplíčo, ej, čič máhlý, ej, děl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlíckého Jacopone Tody, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menšíku, přidej, veselé. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku. Povídá, vy už jste dělal zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milostě, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v té němý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat.
Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavěli kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, nad čím bych zůstal stát pav, s tím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců. V té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Vždyť jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

Nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

také sa mi dievča páči, čo má čipky na rúbách.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická Koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří k posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jejich cymbálku.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Oficiální webové stránky Břeclavy prošly výraznou proměnou. Město se při úpravě opíralo o odbornou analýzu, která odhalila slabší místa v navigaci. Cílem změn nebylo upravovat grafiku, ale zrychlit vyhledávání a zpřehlednit obsah. Lidé se tak nově jednodušeji dostanou k městským dokumentům, rozpočtům nebo usnesením zastupitelstva. Pro větší transparentnost radnice doplnila i zápisy z komisí a výborů. Od začátku roku zaznamenal web Břeclavy 230 tisíc návštěv. Lidé se na stránky podle statistik také pravidelně vracejí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní horko a sucho na jihu a jihovýchodě Moravy způsobili přemnožení voz. Jihomoravští hasiči vyjeli od začátku prázdnin k nebezpečnému hmyzu už 150krát. Záchranáři, včetně letecké služby, pak evidují zvýšený počet zásahů u těžkých alergických reakcí. Lékaři varují, že silná alergie na bodnutí se u člověka může vyvinout kdykoliv během života. V druhé polovině léta bývají vosy výrazně urputnější a dotěrnější. V hnízdech totiž postupně ubývá larev, které dospělé vosy běžně krmí svými sladkými výměšky. Hladový hmyz tak zoufale vyhledává cukry u lidských obydlí. Odborníci zdůrazňují, že vosy neútočí záměrně, lidé je ale často nechtěně vyprovokují prudkými pohyby a rozháněním.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav bojuje o záchranu jedné z nejstarších budov ve městě. Vedení radnice s podporou zastupitelů navrhlo prohlásit bývalý hotel Koruna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za nemovitou kulturní památku. Ministerstvo kultury už zahájilo příslušné řízení. To znamená, že je budova až do konečného rozhodnutí pod zákonnou ochranou a majitel ji nesmí zbourat ani stavebně upravovat. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co se objevily neoficiální informace o plánované demolici a výstavbě nového objektu. Historická koruna, ve které dnes funguje tržnice, přitom patří k posledním dochovaným památkám v centru Břeclavi a její historie sahá až do 17. století.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Rezjavorník malou.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no...

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: V Moravském Písku se chystá velká proměna bývalého zemědělského areálu pro chov prasat. Společnost Svornost obchodní Stěmic chce veškeré staré budovy zdemolovat. Místo nich postaví obří průmyslovou a logistickou halu o rozloze přes 36 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá zhruba 5 fotbalovým hřištím. Výstavba má začít příští rok a nový areál by měl otevřít v roce 2028. Vzniknout by v něm mělo přibližně 230 nových pracovních míst. Pro místní obyvatele to však přinese dopravní zátěž. Areál totiž nemá přímý nájezd na dálnici D55 a tak nákladní auta i kamiony budou muset projíždět přímo obcí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Tento týden jsem byl pozván na nominační hodnocení salonu vín do Mělníku, kdy se hodnotili česká vína. A protože toto hodnocení se koná v proslulém vinařství Chlumek, ke kterému patří i vinice, mohl jsem si prohlédnout jejich stav napřímo. Asi měli více vody, protože bobule byly větší, šťavnatější než u nás a zelená plocha byla zdravá a dostatečná. A když jsem se o tom bavil se Štěpánem Vajtošem, šéfovi tohoto vinařství a předsedou cechu českých vinařů, řekl, že čeká solidní a kvalitní úrodu. A také, že poctivě ošetřoval révu, a to i chemii. Právě těsně před naším příjezdem postřikovali keře proti plísni šedé, pernospoře a dodávali jí živiny. A to si myslím, že keře v Mělníku ani zdaleka neukazovaly takové známky stresu, jako keře u nás, vystavené většímu teplu a slunci. V návaznosti na to bych tedy doporučil našim vinařům nepodcenit toto riziko a předejít možným ztrátám. Plíseň šedá, zejména při počasí, které nám vládne, umí i zničit úrodu. Ve vinařském domě najdete mnoho přípravků s účinkem proti plísni šedé, ať už máte biovinařství nebo používáte profi přípravky, a máme také velký výběr pro menší a malé vinaře. Například Romeo, který nejde o slavného Itala, ale o novinku pro ekologické vinařství. Je výroben z inaktivovaných kvasinek, které zabraňují šíření plísni v keři révy. Ochranná lhůta je jen jeden den, takže je vhodný zejména na skoré odrůdy. Výborný je také Sarifel s ochrannou lhůtou 3 dny. Jediný systémový postřik v současné nabídce je Switch, který lze aplikovat i 2x a má ochrannou lhůtu 35 dní. Osvědčená je i Skala, která je vhodná na pozdní odrůdy a její účinnost je 28 dní. Tyto postřiky máme i pro hobby uživatele. Pro profi je mimo jiné v nabídce výborný Teldor, který působí jen v okolí aplikace postřiku a nejde do celé rostliny. Má ochranu lhůtu 14 dní a Pyrus, který udrží účinnost 21 dní. Také se začíná projevovat u vinic nedostatek železa. Doporučuji tedy Ferovit a brzy začne být aktuální Kalcifit, tedy vápník na pevnost slupek. Také paličská sezóna je v plném proudu, přijďte si pro přípravky, které výrazně ovlivní kvalitu pálenek, třeba enzym Extra Fruit Hill, kvasinky Spirit a Spirit Aroma a samozřejmě její výživu, tedy Maxaferm. Turbo kvasince Cobra zase výrazně zvýší objem vypáleného produktu. Máme i sady kvasinek za akční ceny. Je toho moc, omlouvám se, takto do rádia, ale proto máme ve Vinařském domě tento týden akci, kdy naši enologové jsou vám k dispozici a můžete si mi probrat i toto velmi aktuální téma. Akce končí v pátek, tak neváhejte a zastavte se u nás. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Oficiální webové stránky Břeclavy prošly výraznou proměnou. Město se při úpravě opíralo o odbornou analýzu, která odhalila slabší místa v navigaci. Cílem změn nebylo upravovat grafiku, ale zrychlit vyhledávání a zpřehlednit obsah. Lidé se tak nově jednodušeji dostanou k městským dokumentům, rozpočtu nebo usnesením zastupitelstva. Pro větší transparentnost radnice doplnila i zápisy z komisí a výborů. Od začátku roku zaznamenal web Břeclavy 230 tisíc návštěv. Lidé se na stránky podle statistik také pravidelně vracejí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes slunečno a teploty vystoupají až k 39.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o 100 více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů. Dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Farmáři ve Starovičkách na Břeclavsku reagují na rostoucí teploty a dlouhotrvající sucho výsadbou subtropických plodin. V obci založili nový sad fíkovníků a na pole vysadili také melouny. Fíkovníkům se v místních podmínkách daří lépe než tradičním meruňkám nebo vinné révě, protože nepotřebují závlahu a neohrožují je jarní mrazy. Ze sklizeného ovoce plánují farmáři vyrábět marmelády. Tradiční ovocné sady i mladší vinice na jihu Moravy přitom letošním suchem výrazně trpí. Podle krajské agrární komory leží hlavní budoucnost zemědělství ve šlechtění odolnějších odrůd tradičních plodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Brněnská městská část Bosonohy dokončila rozsáhlou proměnu bosonožského náměstí. Akce vyšla na 35 milionů korun. Prostranství o délce 400 metrů dříve sloužilo hlavně jako odstavná plocha pro auta. Nově má ale podobu zelené promenády ve tvaru kapky. Na náměstí přibyla moderní kašna, více než 2000 květin, nové lípy i dětské hřiště s motivem hasičského auta. Součástí úprav je také pódium s betonovými schody pro kulturní akce a mlatová plocha u základní školy se závlahovým systémem. Ten využívá vodu z její střechy. Na investici se částkou 11 milionů korun podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo město Brno a městská část.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Krejčí.

duše s tělem. Hádala se

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o 100 více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů. Dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Gajdošku, Gajdošku! Na

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: lubi, mě lubi,
1: máma
0: lubi,
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád.

0: Posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Přátelé, závěrem mi dovolte, abych zde pronesl zadním vchodem, abych zde pronesl přednášku na téma sex. Přátelé, ovšem je to vědecká přednáška. Soustřeďte se na ty věci. Nebudu to šestkrát opakovat. Dovolte mi, přátelé, abych se tedy dnes zde v Lázních Luhačovicích zabil pohlavím. Čiž zabýval pohlavím. Já už taky v poslední době špatně vidím. Nosím sice brýle, ale zatím jenom na noc. Promluvil bych zde o velmi choulostivé otázce, ve které je řada předsudků a domněnek, a to především z těchto důvodů. Přátelé pohlaví. Totiž, co to pojám? Cítí přátelé čárka. Napomněl čárka. Přátelé čárka pohlaví je u dospělých lidí zakrýváno již od útlého mládí až nahoru potom. Proto lidé znají svoje pohlaví, svoje ústrojí. Do deště. Do chuleme meleme. Do chuleme meleme nice. A podobně, ale svoje pohlavní ústrojí znají jen velmi povrchně. Řekl bych, že zvláště mužské pohlaví bývá pouhým okem jen sotva viditelné. Mnohem hůře je pro vědeckého pracovníka mého kalibru, abych se o sobě tak nelítostně vyjádřil, dosažitelné pohlaví ženské. Já jako důkaz uvedu, že jsem žádal několikrát náš ústav, vaše... Já jsem z ústavu. A mě tam mají rádi. Já je taky. Pravidelná strava. Jako v lázních. Náš ústav zatím nemá možnost mě poskytnout ani jediný ženský exemplář. No, tak já už to nějak. No, přátelé, lidská společnost skládá z potvor. Totiž stvorů, to je těma brýlema, stvorů, kteří mají až dvě různá pohlaví, mužské a ženské. Ženské pohlaví, kterým bych zde dnes se chtěl zabývat jaksi podrobněji, protože jelikož... je to můj koníček, se od mužského pohlaví zřetelně liší. Já jsem to zjistil. Zjistil jsem to takhle jednou v tramvaji, když to cuklo. Jsem jel do ústavu. Přátelé, díky rozličnosti pohlaví nám dochází k oplocení. Já tady ještě něco snesu. Taky, že jo. Jenom C-čko. To je tím počasím. Jo, jo. Vy, kde to je? Koplocení. Koplocení. Položme se nyní všichni na otázku, jak dochází k oplocení. Koplodnění může dojít spojením, může dojít k oplodnění muže? Dojít nemůže. Naopak, muž může, pokud ještě může. No jak tomu dochází? Samozřejmě není myslitelný, aby nějaký muž nějaké ženě prostě jednoduše přišel, jednoduše ji oplodnil, přátel. Kde bysme to byli? Není možný ani v Lázních Luhačovicích. Muž s takovou ženou nejprve, jak my říkáme, pouze filtruje. Toto filtrování je vlastně jakási přípravka k vlastnímu oplocení. Známe z fyziky, filtruje se voda přes písek. Známe další fyzikální zákony, Faradayova klec, Foucaultovy výřivé proudy, Archimedes ve vaně, vydáme ho ven. Muž se ženou hovoří jazykem svým později, já je taky francouzsky, se dostává, tím se dostává šklíbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní na ruku, vlastně za ruku, no na ruku taky ne, my bereme 10. To jsem vždycky vzrušený, ale... Muzikanti taky, že jo, tady se směl, totiž, oni mají v hlavě jenom noty a 10. Když to já mám v hlavě jenom 10. Tam, to jsem zbytečně odbočil, ano, a dívka, žena, ano, kde to jsem? Co to povídám? Ano, přátelé, kde to jsem? V Luhačovicích, ano, tím se docela máš líbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní, ano, na ruku líbání, dívka, žena si zvyká, přimyká hlavu k hlavě druhově, hově, hově. Dívka přimyká, chlapec zamyká. Dále partner dává partnerce rty do očí, do vlasu, k nosu, k uchu, k ňuchu, k ňocho, k ňoch. Mňav, mňav, mňav, mňav, blav. Berany, berany, doc. Partneři se sobě tisnou, aby je jinou nemohl otrhnout. A najednou, a už jdeme do finále. Najednou, jo, co to, co se to děje, přátelé? Najednou, partner rozepíná knoflík. Jo, no to není možný. A najednou, a gol. Jo, co bylo, najednou, a... Co, kousne, hledá kořist, vlastně partner, co se mi tam dostalo o někde, jo, partner ostatně oděv odhazuje, neskládá ho jako na vojně, jak blbej, ale věnuje se stále více motorce a vlastně partnerce, hladí, hledá, hlodá. A mezi tím najde to, co vlastně hledá. No, v podstatě ani nic jiného nedělá, jako, že to až jako náhodou to najde. Samozřejmě, že nevykřikuje překvapením, ani to partner... Ani s tím nevěří k sousedům. Ani to partnerce nezdělí. Ona sama za několik okamžiků pozná, že to našel. Ne, já nevím, čemu se tak smějete. A oddychne si. No, přátelé. S tebou bych svoje pojednání raději ukončil, až nevím, kam až by to mohlo dojít. Na závěr asi tolik, přátelé. Dejme si na to ruku všichni. Jsou stále ještě mezi námi tací, kteří si myslí, že stačí pouhé mávnutí kouzelného proutku. A problém sexu, který se řeší celá staletí, bude náhle vyřešen. To není pravda, přátelé, víte? Paž takovýhle prut nikdo z nás nemá.

Hej, co ti mám, chlapče, vyprávět? Začali stareček pagáč. Život by byl prázdný, jak moja šrajtofla, kdyby si ho člověk nějakou tu komedii trošku nevyparádil. A smutný by byl to, jak já, když nemám v kočičáku ani smetabáku. Aby nezapomněl, pošáně na paklu, lebo mě už jazyčísko svrbí, že nemůžu vydržat. Stejnak jsem už kači vykůřil celý míšek mariánkových plev a když jsem šel s tu vůňu kolem chlébu, to se nám plašili koně. Už ani nevím, kolikrát jsem jim pošťal, lebo stařeček si vypošťávali na věčnou oplátku. Ale dělal jsem jim rajfajzenku rád, lebo stařeček mě za to dodávali duševní stravu. Nacpali si gipsovku, spokojeno zabafali a vzpomínali na čase, kdy měli ještě všechny zuby. No, je pravda, jsi také dobrý kujon. A když jsem byl taký odřezek jak ty, to jsem byl jinší ražák. Jak mě učili na dědině, to všecky maměnky přede mnou skovávali dcery do skřícha a pokřižovali se jak večertem. Ej, to si můžeš myslet, vřelo to ve mně jak v kotli. Ale zakaž, aby kvítka nerůstly. No, zakaž lásku, ale co to jsou také hlupotiny. Býval jsem šohaj urostený jak Linda a dneska mám hubu krabatu, že už tam pro nové vrázky není místa. Byli jsme mladí a šumí, no a všichni s jménem šumí. Když si nechtěl jeden přes polní přebrat galánku, však terku kožuchovu. Jak se mohl Gabiel za ohryzek, tož vyletěl zavřitým oknem a ještě vyrazil 7 paléšek z plota. Ale musel být tvrdý. Lebo když jsem vyletěl ven, že mu pomožu na nohy, tož ještě se mu Kerchova na silnici zahlédl paty a mračno prachu. A když už jsem byl rozjetý, to jsem s těma ostatníma pajtášama tak vrtěl po šenku, že zadkama oksápali maltu až natíhli. Trochu jsem aj v hospodě přestavil nábytek. A hospodský bečka čapěli strachem za šentyšem jak osa na bombousy, a zubama klepali jak datel. Hej, však mě potom doběhli. A dvakrát. A jak se patří. Stařeček si zapálili vyjazlou faju a vykládali dál. Byl jsem zase bez groša jak obyčajně a když mě hospodský uhlédli, že sedím zgrčený jak žebrák u kostela, pravili.

Chvílku potichu počítali, potom vytáhli jedno pěkné poleno, dali mě do ruky 5 korunů a spokojeno pronesli. Tož tak, Matúšu, toto poleno sa nelúbí. Nechám si z něho spravit rám na okně a šprla tak šentný, si to zrozmlátil a ty od toho potom zaplatíš. Jak mě tenkrát bylo, to se nedá povědět. Veliké štěstí hospodský měli, že za sebou rychlo přibouchly dveře. Lebo jsem jich vykůřil ve fajce. Hej, pravda, vykůřil. A ostalo by po nich jenom trochu smradu, jak z těch mariánkových plev. Zlostů jsem se až dusil, abych něco neprovedl, co zaváňa palagrafem, to jsem radši práskl do koní a ujížděl do spody tak, že jsem cestu půl fůry postrácal. Šerp zlostině žrál, ale to ještě neměl být mému utrpení konec. A v šilně stařeček vyprávěli historku, která skončila soudem. Jde jednou z lesa, zastavili se před hospodu, lebo žížeň a hlad po celodenní dříně byl veliký. Pilu, kterou nesli před rameno, pohladili a pravili: ty jsi pila, já jsem ještě nepil. A vpadli do šenkovny. Dajte mě guláš a pivo. Že měli stařeček na futrách sekeru, ozvalo se za šprlatama zamrčání. Nemáme. Tož vůstu. Nemáme. Helinka. Nemáme. Tvarůžky. Nemáme. Hospodská vystrčili hubu zamastěnou od husy mezi dverca od kuchyně a vybřeskli: starý, daj mu počuňáci nevybírá. Stařeček jenom zavrzali zubama a ze sakrama vyjeli z hospody. Ale zapřísahali se, že jim to nedarují. A nedarovali. Za nějaký čas zase jí dostali k jídlu. Nemáme? A na to čekali. Rozhledli se po hospodě, jak kdyby něco hledali. Zastavili se na kleci s kanárkem a optali se: co stojí ten kanárek? 200. Stařeček básli šrajtoflů o stůl a dodali: tož ho upečte. Za chvilku se nesla vůňa po šenkovni jak vody a hospodský šúpli před stařečka malovaný talířek a na něm toho malého upečenca, kterému jenom nožky trčali. Pak až vtahli vůňu do nosa, mlaskli a prohodili: tož mě toho ukrojte za 2 koruny. Bečka v ten moment stuhli a zbělali jak gips. Zalapali polůvtě prázdnou hubu jak užovka a oči měli vypleštěné na pagáča zrovna tak, jak pagáč na nich, když si z fůry vybírali jedno poleno. Potom zařvali, že jim obrázek z bavorskou krajinu spadl ze zdi, chňapli talířek s kanárkem a bůchli s ním stařička po čele, že se jim v očách zajiskřilo. Stařeček překotili stůl, chytili šenkéře za krk, zamětli s ním hospodu, prázdnou klec jim narazili na hlavu a hodili jich přešprlata za šentiš. Když vycházeli z hospody, ve dveřách se obrátili a na hospodskou, která nahlédali fukem ve dveřách, z kuchyně zařvali: nemáme! Dokáď hospodský chodili za šentiš kolem pultu, to se jim nikdy nic nestalo, ale protože šli tentokrát přešprlata, tož byli celý dodřený a dokřápaný. Tož tak sa kanárek dostal k soudu. Stařiček dostali 14 dní a škodu nahradit. Hospodská dostali žlutenku od puklej žluči, hospodský, který dostali hexnšus, chodili celé noce po kačeníku a kývali hlavu jak hůpací kůň.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Ano, prosím, vemte si tu, ano, ano, ano. Nepotřebujeme.
1: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím. Prostě nemusel by tady být dlouho, stačilo by tak 5-6 minut, víc ne, ale viděli byste, co by to udělalo s tím naším programem.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady

0: Tu židli přece jenom nechal, panče, já koukám, tady jste židli čová hřebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
1: Ale prosím, nechte ji tady.
0: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já je tady nechám.
1: Prostě tak ano, tak ji tady nechte.
0: Ano, ano.
1: Prostě chtělo by to...
0: Já nechám tady takhle stát, aby to nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
1: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
0: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
1: Já jsem to přestal. Prostě chtělo by to komika, který by narušil nějakou koncertní atmosféru. Prostě, aby tady nastala nějaká změna, nálada, aby zpestřil ten náš...
0: Promiňte, prosím vás, já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten dřevík zadlouk a tak můžu pluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili. Tak...
1: Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
0: Ano, to jenom abyste ano. O tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, tak to se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
1: A fotografii?
0: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by na to.
1: Tak to tady. Bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
0: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
1: Nemám, je mě líto.
0: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
1: Skutečně ne.
0: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
1: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
0: Ano, no to je pravda, to
1: nemůžete. Skutečně líto.
0: Ano, takže...
1: Promiňte.
0: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
1: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
0: Tadyhle vzadu, ano.
1: A po programu já si napíšu vaši adresu.
0: Ano, tak ano? Jo, děkuju vám, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
1: prosím
0: hned.
1: Prosím vás, já si napíšu tu adresu.
0: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby
1: no,
0: jste to,
1: ano,
0: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesně jméno napíšeme, že jo, jméno.
1: No ovšem, jméno, samozřejmě,
0: ano.
1: Tak.
0: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
1: no,
0: komplet.
1: No ovšem, dohromady i křestní,
0: ano. I křestní, ano, já jsem zamyslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
1: To snad není křestní.
0: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
1: Tak snad, prosím vás, dohromady,
0: je dohromady celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
1: Holzmann?
0: Ano, s X se to píše.
1: Holzmann s X?
0: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
1: No tam přece žádné X není, že?
0: Ne, tam není, žádný X tam není.
1: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
0: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
1: To samozřejmě, tak prosím vás, a píše se to s dvěma N?
0: To Felix, nebo...
1: To Holzmann samozřejmě.
0: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
1: ano,
0: se to
1: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
0: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
1: To vím, ale já myslím uprostřed.
0: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, O je tam a takovýhle různý.
1: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
0: jo,
1: si napsal,
0: tu adresu, ano. Mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
1: Tak pak je to jedno.
0: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
1: tak,
0: napište.
1: Tak tu adresu.
0: Ano, tu adresu. Chtěl, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
1: tak,
0: napsal.
1: No, samozřejmě velmi rád.
0: Jo, tak to víte, ano, ano.
1: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
0: jo,
1: potřeboval,
0: tu adresu,
1: ano.
0: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě tak nedovede.
1: Tak to víte, všecko na, potřebuje svůj čas.
0: No jo, ano.
1: Pohle tu adresu.
0: Jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
1: Ano.
0: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
1: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
0: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
1: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
0: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi navádkou.
1: No tón přece vzniká v krku.
0: Ne, jde právě, že ne v krku. ani v krku, tón vzniká v žaludku.
1: V žaludku?
0: No jo, v žaludku, no. Tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
1: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
0: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat, ale to... Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
1: Myslíte vzduch?
0: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
1: A na hlasivkách.
0: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
1: A odborně vibrovat.
0: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
1: To je skutečně ta vaše teorie velmi zajímavá.
0: No,
1: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
0: No jo, taky to zkoušel už, ano.
1: Jo?
0: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu šest, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem.
2: Tož vítajte, milí přátelé. Vítajte vy všetci, co sa rádi smiejete, co máte rádi dobré vínko a dobrú zábavu. Víte, každý z nás sa sem tam pozastaví, aby sa poohlédl za tým, co sa mu v živote podařilo udelať, anebo nepodařilo. A tak a ja sem sa na sklonku tehoto milénia rozhodl vám, se kterýma sem sa dlhé roky setkával, jak na pódiu, v televízii, rozhlase, anebo jenom tak u pohárku dobrého vínečka, nabídnúť to najveselejší vyprávianie z mojich nahrávek. Za ty dlouhé roky jsem učinkoval s hodně muzikantama, ale určitě tá kapela, ze kterou jsem toho najvěc prožil, byla Moravánka Jana Slabáka. Tož na samý úvod sa podívajeme do Letovic, kde bylo s chlapcama z této kapele opravdu veselo. Přeju vám dobrou zábavu.
3: Letu se tady a není záchrany. Tož ještě jednou pěkný dobrý večer a dovolte aj mě, abych vám popřál tu najlepší pohodu, o kterou se vám starají tyto šikovní chlapci. Tak to říkáte, tety, no to jsou fešáci, co? No, keď si svobodní před důchodem. Ale musíte uznat, že najšikovnější z celé té partie je můj velice dobrý kamarád a váš rodák, náš dubista Zdeněk Lihán. Potleskajte ho za studíci. Smrdí po borovičce, no. Ano, no tak ale, víte, on vždycky říká, Fransku, já mám taký problém. Já, když vezu u nás na Karlov do hospody, poznáte tu Karlov univerzitu tady, že? On už má třetí maturitu tam, no. Tak vždycky ve mně začnou bojovat takový dva duchové. Jeden duch říká, Zdenku, pí. Druhý říká, Zdenku, nepí. Jeden říká, pí. Druhý říká, nepí. A než se ty dva duchové mezi sebou domluví, já jsem načápaný, no. No ale musím ještě vzpomenout dalšího kamaráda, kterého tady mám. A to je náš tenorista Miloš Kučírek. Potleskajte, Miloška. Počkajte. Milošku, jak se na tebe tak dívám, ty hodně po ten světě cestuješ, co? A že už máš aj vlasy spakované. No ne, ale jinak je to všecko v pořádku, hlubě a sami chlapci. A taky, jak se říká, že jeden je po tatovi, druhý je po mamě. Já jsem byl včera ve sklepě, to jsou po opici. No vidíte. Chlapci, běžte si odpočinout, máte tam ponalévané, zapeskáte chlapcom ještě na pohárek. No. A lidé, jak se jináč máte, dobré? Jak jste na ten s vajcama? No. To bývá kombojka, že? Jak to bylo drahé, no, před týma Vánocama. A Vánoce proběhly u vás, dobře? No, já jsem byl na Vánoce celý takový namňako, za to na Silvestra jsem byl úplně tvrdý, no. Ale jinak u nás byly pěkné Vánoce, já si můj starý podstromeček koupil klokana. No co proč, aby ho naučil, jak se skáče z prázdnou kapsu? Však to bude potřebovat, no ne? No, máno, že je to těžké. To také, počkaj, to jsme vám hráli na severu tam v Ústí nad Labem. Tak to se má jmenovat jenom Ústí, že tento rok samozřejmě nad Labem je, no. No, to je všecko. Ale jak byly ty volby, já jsem volil erotickou stranu. Ano. To jsem šel s mou starou manifestačně a tu erotickou stranu toho šuplíka sem hodím. Protože podle mě nemá nejpěknější vládní program. Lebo ty jediný si opravdu zvykají na tu chudobu. Na schůzi chodí nahatý. Ano! Kukáte všeli, jaké ty hambaté plese, co? A tých časopisů, co je, Playboy, Sextabu, to můžete včelka, ani na ten záchod to nemůžete dát. No, lebo jedině potom, že byste z toho postřeli to pixe, co víte? No. Ale aj u nás včelka je v Lanžotě, máme pobočku té nezávislé erotické iniciativy, ano. Můj starešek je předsedů, z dobrého kořina, co? To je ten jihomoravský kohout, no. Reprezentant. Tak není vám dávno, já jsem se vám stavil na schůzi, víte, mají to na obecné škole, tam mají tabulu, aby to všechno nakreslili zrovna. No, akorát vám tam probírali, také dobré téma měli způsobit jeho milování. To byste, chlapci, nevěřili, co všechno ze svou starou můžete dívat za kotrmelce. Ano, to bych ho potom poslal do toho cirkusu Humberto, no. To máte všelijaké milování, španělské, když vás tlačá boty, italské a francouzské, a ze zadní lavice se ozval soused, zakřičal, že chlapci, ještě vám tam chybí indické milování. Říkáme, jak je to indické? Říká, no jaké, no včera jsem se tulil k mojej a ta zavrčela, že tato nech to na Indii, no. Indické milování, že nech to na Indy. To by bylo delší než Dallas. No, nemá také tolik dílů. No, ale proto je taky můj stareček předsedů té strany. Lebo si zebral nakonec chůze slovo a řekl velice pěknou věc, že chlapci, já vám poradím, jak na to. Když já se jdu tulit k té mojí, tož nasadím plynovou masku. Za první je v tým pěknější. Za druhý vám do toho nekecá. A když si ucpete filtr, tak si buháže jako 18-letá. Co říkáte, chlapci? Plynová maska. To je dárek Modožo. Ano. A aj s tým chobotným to můžete koupit. No to jsou dneska i všelijaké ty erotické pomůcky. To u nás vyrábí gumosex, představí. Te zmínej kvůli vátému sortimentu, tak co lehátka už tam nedívají. No, taky to vám taky jdu po Lanžotě, po tém našem budoáři, tam máme ty butiků nasáčkovaný. A jdu vám tak okolo drogérie, říkám na krucinál, na co to dostali za ty nové barevné kolky do vinohrada, nebo co? Tudy jdu blíž, pobyli ty Robertky. Aška tady pichlo, že vyvážáte slavráble, no. No. Ty jsou dobré, ty vám vytečou za 3 minuty aj s baterkama. Tam nemusí být jeden zajíček, ten Duracell, víte, jak poskakuje v té reklamě, tam bubnuje. Ale za to vám automaticky poskáču celou zahradu. Ha. A bez namáčaní. To je dneska i bez toho namáčaní důležité, co? To se ani nevrznete. Ježíš, to jsou zase i všelijaké ty reklamy, co? No, mě se najvěc lubí ty reklamy, že skvrný od vizíru najlepší vyperete variéli. Co, to neznáte? Nebo Heleno, ty kradeš? Protože nejsi tak hůba, abych nakupovala, no? Alebo ta moja fernet a rum každý v jedné lahvi? Já ne, já se chci nemožrat a jít, no. Ano. Dobré to je. Je? Tetino, vysmrkajte se, klidně, odkažte se. Tady v té první řadě tak se vyjímáte pěkně. A i tu halenku to máte v nějakém drahém prášku prané, co? Lebo ty barvy se vám tady tak smějí, no? Ani nemusíte být profesorku matematiky, no. No, ale ty prášky, ten Ariel, používáte ho? Ten je vynikající na tu zažranou špinu. To nefunguje, protože je špína zažraná. Ha! A moja stará vyžraná, to už tam nenapíšu. všichni. Počkejte, já si trošku odfůknu. Počkej taky, naša stařanost blblá týma reklamama. Šva a koupila myšinky do toho vizíra, to vizíráme, mizíráme, víte? Šva, že to vyzkouša na těch starecových spotkách, jak to funguje, no? No, tak vám to donesla dom, na těch spotkách udělala uzel a vložila ho do kapsy. No a začala to prat, teda bez namáčaní, na to jsme si dali zvláštní pozor, no tak schovali jsme ji škopky, no. No starý člověk lahko zapomíní, lidi, oprava to, pověsiva to na dvůr a šva pro další várku. A než se vám vrátila, tak nějaký chuligáni jí to prádlo poschovávali. Ona vám vyleze chudáčisko, čučí na ty holé šňůry, zakřičí, že no krutina u neuvěřitelný, a je skvrna otřešní zmizla. A zase jí pereme ve škopkách, no. Ježiš, ale jak jsem říkal, já nemám nic proti tým reklamám, to je výborná věc, jak uteká ten teleshopping z toho rodina, ta kometa přes tu televizu, kukáte. Jsem koupil z toho všelijaké ty roboty, ty mačkače, hranolkovače, stará má tak dořezané ruky od něho už, no. Ale po minulé taky to jsem vám šeju a koupil jsem starý ten Tampax. Ne? Taká zelená škatulka. Tam je napsané, že aby už mohla dělat to, co dřív dělat nemohla. Ša, slají nechce vodo vinohrada? Říká, zepere si tam, pak se mašíruj. Zadarmo tě budu živit. Já nevím, kam ty naftaný strčíva, ale létala tam jak Gagarinova raketa. Oči vylézly, jak světlomety z Toyoty, no. Velice, no, dobré to bylo. A není dávno měla moja narozeniny, no, už také, ježiš, kulaté, jsem zapraštil přes kapsu, pořád vám třeba nějaký ten činčový kožíš z toho zdechlého kocůra, no. Ne, já jsem jí koupil tím narozeninám Pampers. Ano, ten růžový, však to potom nosila místo ušánky, no. Když napadá sníh, to se nepromočí, víte? Ty nahodně promočení. To se můžete promočit, kolikrát chcete. Takovou kulu tady měla ze sněhu. Ani kapku to nepustilo. No, říkám a dovnitřku ještě koupím tu vložku Alvajs. No. A když skočí z hůry, aspoň se jich nestane, co? No. Bude vybavená. Jeju, takhle to musíte. Ale najvíc na ty reklamy doplatil můj soused, no, chudáčisko špatlavé. Tak se vám ke mně opatrno šmural, potkal jsem, víte, taký celý zmoklý, vím, z Tešeckého srozm, takový celý pokřivený, říkám, Brunále, co ti je? Že Fransku ani sa neptaje, že stará tím jim začala kupovat ten Black Diamond. A říkám, a však co je na tém? Tak to je dobrá zubná pasta. Máš potom takový ten čerstvý luf z huby? No říká, to ani ne, ale tvrdnu mi vajca. Chudáčisko sluze.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na dalších hovorech H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka. Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano. Že jsem se nezměnil, že jo?
0: Ne, omláci. Omláci za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No.
0: Nebo
1: to, je to...
0: To je
1: ono.
0: To je to tež?
1: Ano, to je to...
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: V tom případě mě to štve, protože si nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale... Tělesně ne, to mě na tom... To, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině
0: takový výraz. Takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů. Jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuji se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte je posílat, proboha, to cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím, nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltýnková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? On říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to, jsou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím s sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě, vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě, byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Morava. Tam přece nepředpokládají, že člověk by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsaný a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta, a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Savák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: Je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Ne, kdyby jsme smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne. Fuj.
1: Nerad bych říkal, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dají do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom poví, co se nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, a to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem, a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasárny? On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u Lomozítek. A vysvětloval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení asi jako disk veliký a to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Slovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody, je to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Takže řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje. A Jirka se vážoval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A... Já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady, tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílenej, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamí a zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherný dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
1: No co pak, nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal ne. Za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl, já tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou, furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky o takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
0: Jirko, já jenom poznám, prosím tě, za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávil před kamerou některý ty veselý historky s tebou, z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestní.
1: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jak si mám pokračovat.
0: Pokračuj.
1: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přestože jsi nebyl nějak aktivní, jenom či jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava týhletý toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
0: Ano.
1: Pamatuješ. To bylo doslova. No.
0: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
1: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 metry, vážil 180 kilo, tomu byly malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pán, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu. Teď celý týden dva krejči, až Míru musel brát dva lidi, toho, nebo by jim jeden, jo? Byl pupek strašný. Tak mu šili celý týden, tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není. Vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, až nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnes tamhle režon a odtlačit kostel a nebo takovýhle ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehký kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, že jsme měli. Ty celty, přesně řečeno. Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jarouš nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho Jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza, krok, slza.
0: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece no. Jenom, přes to všecko.
1: Býval jsem.
0: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
3: Mýval, že mýval, ne.
1: Mýval, mýval.
0: Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
1: Mýval, mýval. Mýval bývalý.
0: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
1: No... Přimo. Strašně nevojenský. Jsi vypadal si strašně nevojenský. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a... No to bych si nebyl jistý. S tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
0: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
1: Ano, ano, ano. Takže pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu tak vydulou.
0: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že, na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mi zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhových vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
1: Kdo?
0: Kdo by to nes?
1: Jo.
0: No korouhevníci. V první řadě ty.
1: Já bejvalej korouhevník.
0: Bejvalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno a takových jsou nás miliony. No, podívej, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
3: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklod?
0: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
1: Já myslím taky,
0: že si to promítneme. Ne?
3: Aha.
0: Že jo, přímo.
3: Není špatné.
0: Přímo v pohybu.
3: Nechť pracují přístroje.
0: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.

0: Já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: Takhle je to. Já nejsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, že děláme jako, že tu nic není, že jo? Teďka samobrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej.
1: Tak vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Mně bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavé, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždíte takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
2: říct, ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, teď musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu, to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
2: Kdo byl?
1: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, tak jsme přidávali až trát normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důl vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já pro to zklamání tady, jak si chci omluvit, já, či každý si jak něco pak tady, ale hlavně tamhle, cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že je zaprvé o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel domů.
1: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní, jako to hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
2: Tam
1: se ani... To byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: No.
2: Já taky ne.
1: Ne, taky ne.
2: Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... Toto je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou,
1: odpust,
2: jednou,
1: že...
2: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
2: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
1: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské bojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit nějakého kurzu,
2: ano.
1: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od hloupání. Pani, oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
1: Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a hloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
1: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
2: měl. To
1: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: jo, tak, to myslíš, chtěl... Já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila.
3: Ano.
1: Nepřetahujem, to nepřetahujem.
2: Tragédie.
1: Tragédie už se spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
1: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se narodnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solváka, písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mně to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl,

0: Rada, to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak dojde a jak se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Ne, poznám.
1: Já to nikdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano.
0: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klásný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pak co pak, no já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, najít, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhý, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo. A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla. Ano, tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano, nepodepsaných návrhů. To to ještě.
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: Můj otec byl trošku spontánně, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: No ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, ale máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče

0: jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějaký velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Ne, no on vylezel, vypřed a už nebyli. Voba pod prejtem.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
0: Jako voják, umělec. Spíš.
1: Jako voják, umělec.
0: Když je voják, musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
0: V Auzu,
1: ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
0: výborný
1: byl...
0: písař.
1: Ano. A já jsem...
0: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových koní.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
0: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
0: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
0: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
1: Ano.
0: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: rybízovej
0: se
1: pil, patrně,
0: no, tak skvašenej.
1: Ano.
0: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
0: Ne polivku, klích, klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
0: Ne, já to nechcel na jídlo, ale tak se to dověděli, prostě kolegové říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
1: Jo.
0: Co, vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, bez trestě, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
1: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
1: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
0: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
1: Prosím.
0: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, protože jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
1: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
0: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
1: Pardon.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná
1: ani sada, splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.
2: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
3: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
2: Tak. Ahoj.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Tak začneme. Jméno?
2: Spurný. Jarda Spurný.
1: Povolání?
2: Po co?
1: Povolání.
2: Řidič autobusu.
1: Ježiši Kriste. U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
2: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
1: To jste měl odvahu si sednout za volant?
2: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo. A za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
1: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
2: No, jim si tam zlámali hnáty, víte, no, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
1: Jste museli jet z divočiny.
2: Co, jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. To už to tam vypadalo, ty to sama, jaká semprantýna.
1: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
2: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
1: Jaká soutěž?
2: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. O zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
1: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
2: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje.
1: Mně to funguje.
2: Mně to taky funguje.
1: No ale v rámci...
2: Dneska ne, nebudu dneska.
1: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
2: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
1: Obejte se normálně.
2: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
1: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to zpátky.
2: Já aspoň ožrala.
1: Samozřejmě.
2: Víte, co ta naše parta, ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě, chápete to?
1: Ne.
2: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik, a já vám to řeknu, my jsme DIP.
1: DIP.
2: DIP.
1: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
2: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
1: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
2: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuji slovy, 90 bodů za půl hodiny.
1: No to vám,
2: a to si myslím, že máte půl bodu za panáka. Víte co? Takže to, a pak vyváděl hajzl. My jsme se vraceli volmi normálně. Teda ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo. Hele, měli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Žiši, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Žiši, čůrat. Pane Žiši, kakat. Pane Žiši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto a říká, ten má si ty gumy, ten nemá legální, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prej mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychleji poběží, jo.
1: Jak vás to vůbec může napadnout?
2: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
1: Víte co?
2: Nevím.
1: Já mám návrh.
2: Povídejte.
1: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
2: No, nebudeme.
1: Že ne? Když je to soutěž, jak tedy říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
2: Nemůžu.
1: Proč ne?
2: Já je mám mělníku v hospodě.
1: Proč jste si je nevzal z té hospody?
2: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže... Ty blbci ožrali udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do mělníka ani ven.
1: Tak nějak to uděláme, abychom se nedělali...
2: No, nějak to uděláme.
1: Nebudeme se dělat zlou krev,
2: to
1: rozumíte? Jde,
2: a tohle je zlá krev nebo hodná?
1: To je opilá krev pro vás.
2: Opilá krev.
1: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
2: Kterým?
1: No, nebudeme se dělat zlou krev.
2: Nebudeme. To víte, že ne.
1: No tak podívejte.
2: To víte, že nebudeme.
1: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
2: No.
1: Já tu desetinou čárku napíšu před to 0,4. No zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
2: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
1: Tak já to
2: já nebudu rozumět. Před klukama za blbce. Pokejte to tam napsat.
1: Myslíte, já to teda napíšu, dobře.
2: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
3: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další! Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu?
4: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
3: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal dnešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holome štěstí, že dostal zánět slepý z střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se umě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník halí kvalitali roty. Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. Na největší vůl praporu, teda spodu stojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar, ty taky člověče nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, už klibne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se chyde střílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste stoupili mezi černý varony, nebo té špěté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem.
5: To není možné,
3: zaupil vychrtný, oblílený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. Pěté páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je to taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil Svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru Svobodníka Halíka a segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel Svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl: zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít, až černáte. Tady jste na vojně, Milánkové. Já s váma zatočím. Jelikož vráč knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil: soudruzi vojní, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomřívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy smreknou do půl těla a jde na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení Svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhý jim vetknul nad pravou prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal: Ne, mě nebodejte, mě nesmíte bodat. Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek. Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobil. Ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivý na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivý na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů. To je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem pevný jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky, vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT pákům. To bolo, to bolo! Teresky jsem majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Načo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota, klofetě do tého jako rána do houna. Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedru vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A co je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku třeba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj, kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podíval se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zložím tě maliára a hovor těma, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, soudruh moji, namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
5: V té době, soudruh majore, kulomety nebyly.
3: V aké době?
5: V 15. století.
3: To bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
6: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, když se před ním objeví sám velký major Haluška.
3: Soudruh vojín, co to robíte u toho baráku?
6: Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
5: Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení.
3: Teresky máte cvičit. Prečo nejste u své jednotky?
5: Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán.
6: Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
3: Dobré. Ako rečí jste hovorili?
5: Latinsky. Americky neznáte?
3: Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by se vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
5: Vím, soudruh majore.
3: Jste uvědomilý. Voják má být uvědomilý a uvolený. A protože víte, co zu reč, budete robit pisára. Choďte se mnou.
6: Tak se stal vojín Mařinec v civilu cukrář písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna.
3: Voják nepotřebuje ošetřovni, tvrdil. Jeho ošetřovně je v zákope. Len kedy jsem střelený, potřebujem lekára, inakše nie.
6: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
3: Prečo neležíte?
6: Píši báseň do obrany lidu.
3: Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď môžeť se písať, môžeť se aj cvičiť.
5: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
6: 38?
3: Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Viete, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... čo to hovorím... fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A terasky nehnuť, ani se nehnuť.
0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
7: Koše u mě vůl.
8: Kos, lumpik malý, Zjevil se nám potokný.
9: No jo, jo, jo. Zjev se. Uvidí kosa a zjeví se.
8: Teď právě po mně mrknul svým neohroženým vočičkem kos, lumpik malý, kousek co vrlikající přírody. Ten si poskočil, podívej se, chápeš, jak rád žije. Je.
9: No, dobře. No tak se jenom nevyjev.
8: Z zahrad mizí brutálně a těžkopádné vrány. Opět v zahrádkách bude nafukovat vrabčák, vrabčáček. Zavoní fiala a na řetkvičku skane čírá krůpěj vody. Svěží jak samo jaro.
9: No jo, no, dobře, no tak to skane, no tak se to, tak se jenom uklidní.
8: Sama jako ptáček chci se k tobě přivinout, o ty můj drahý choti. A já budu mít zasejc něco novýho na sebe, něco na sebe, kose, ty lumpíku malý. On se mi zjevil pod okny. V tom starým už stejně nemůžu se nikde objevit.
9: Kos je vůl. Kos je u mě vůl, jen jdi a řekni mu to, ať mě žaluje. Ať mě žaluje celá svrlikající příroda. Já se celé přírodě postavím.
8: Ty zlý, vynadat kosovi. Slyší toho zlosina?
9: Toho, pak se budu bát ještě kosovi vynadat.
10: No tak se podívejme. Už jste tady zase, pane, okrouhlo před soudem. No, tak jak je to dlouho, co pak jste svý ženě vykoubil ruku, co? No,
9: ruku? A jo, jednou ruku, pravda. To bylo jenom takhle z jara. Potřebovala jarní klobouček, no já jsem člověk pasivní, já nejsem na klobouky. No tak hold ruku, no už je obřízený. Ona mi to odpustila.
10: A počkejte, a tady máme ještě něco, vy jste ji nějak poranil na noze. Tenkrát jste ji naštíp kost, víte o tom něco?
9: Naštíp kost, jo, to vím. To byla hojení kost na levé noze, prosím. Já vím, tenkrát přišla zase s punčoškama. Poslední pár prej už ji pouští v oka. Jášku, takovou na mě nechoď. No, toho slovo dalo slovo a to pak jsem se nějak to... Jen to snova byla naštípnutá kost, no...
10: No a počkejte, tady máme ještě něco za minulý měsíc. Paní plakala, že necítí žebra, tady to máme. Zmlátíte ženu, ani pak žebra necítí.
9: No jo, to bylo takhle. To bylo kvůli botičkám. Jášku mlčil o botičkách. A kdyby člověk nezakročil, tak by byl samej vejdaj. No a
10: počkejte, dneska to tady máme zase dál. Vy jste spoličkoval svoji paní? A proč? Tady, podívejte se, tady předložila lékařské vysvědčení. Přečteme to.
9: Ale to musíte číst, to není potřeba, spískala si blůzičku. Jášku, takhle ty na vlastního muže blůzičku. A ona prosím, hned si pro vysvědčení doběla. To není nikterák má vina, prosím.
8: Ale, on slavný soudy. Je to člověk milionový, ale on nesmí mít výdaje. Když nemá výdaje, tak není lepšího mužička než je on. Tak by jsem mockrát prosila krzněj za odpuštění.
9: No, tak vidíš, mohlo to být všecko v nejlepším pořádku. To pořád musíš žalovat a pořád.
8: Haleď, bude podzim. A potřeboval by se novej kabát.
9: Počkej. Kabát? Holka kabát, nic. Z toho kouká porota.
11: Ono se dá být živ, když člověk chce a když má na to koukat. Nuda je smrť, to je strašný. Jakmile člověk začne nudit, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina. Nádherný citát, on to byl vynikající muž. A on to formuloval tak pěkně, on říkal, že Nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jako by nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, pořád vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalejí za vás. Oni vám to dají. A vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem lidí a oči vyhasínají. Každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? No, oni se diví, co pak o to? Ale oni tam to napíšou, tady to máš, soudruhu, podívej, moc se nediv, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady to máš. A dodržuj to! A když vy se začnete divit a říkají, co on se diví? Zavřít. Žádný divení.
0: Rádio Jich Cymbálka.
12: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes? To samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika, ta poznáší muzika, ta dělá radost člověku. Hele, my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahnal své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat. To všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci, u soustru zpívalo se, že po práci, na brigádu, zase furt se zpíval. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak neví, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslí. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady